0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

멋진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
3: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května. Tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt. Koncert Jaroslava Uhlíře. Dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mixdance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku. Už 8. května od 12:30 po obědě.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Zachraňte planetárium! Zachraňte planetárium! Zachraňte planetárium! V IQ-Landii už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na hit-hitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. IQ-Landia.
2: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Vydejte se s dětmi cestičkou mezi skalami za pohádkami do pohádkového lesa na Drábovně. Na trase na vás čeká spoustu pohádkových bytostí a úkolů. Cesta je dlouhá asi 3,5 kilometru a vede po zlaté stezce Českého ráje. Start je od 9:30 do 11 hodin v převahách u vstupu na červenou turistickou značku směr Drábovna.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
8: Dobré ráno. Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpuste, ale startujeme vysílání právě teď.
9: Hit Radio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď. Já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou virózku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu. Ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme říkali, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně až 28 stupňů, příští týden 12.
1: Ale no pozor, 26, aby jsme to nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku. Ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit. Tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje. Rýmu mám, takže všem nám nastydlým, nemocným a taky alergikům držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit. Dneska toho tady máme fakt pro vás hodně. Tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marí, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní políbil si svou markétku.
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná. Já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože
0: já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla pod třešeň.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď jo, buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, veď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj
1: asi.
0: Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden, a to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I've got.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
3: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
2: No já nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si.
3: Tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
2: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
3: Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně, jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj, večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela, no já určitě tyhle ty básničky.
0: Tak včera byl první maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Tady se vám blíží splátečka a další.
9: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, je minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na pěti turnajích Masters v řadě. Ital Yannick Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fiese z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z devíti turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále v loni neuspěl. Finále čtyř hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Enduro Sprint Vesec je opět tady. Dnes a zítra ožije sportovní areál v Liberci adrenalinovými sprinty motorek. Těšte se na napínavé souboje nejlepších jezdců, kteří se utkají o cenné body v rámci mistrovství České republiky. Přijďte podpořit závodníky, nasát závodní atmosféru a užít si víkend plný akce.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
8: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno. A rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
13: Hezké dobré ráno, 5 minut po 8, vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů, ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000, taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání, k vaření, prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
11: Hit Radio Kontakt.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Ksemíleka Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, DMT Desmešin právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi, Survive. Hit Radio stále s vámi 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je onem dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy, dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Radia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Počkej, na pejskovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pejskovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pejskovišti. Na zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou? Že
2: bys prostě jako vyměnila. Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo? Víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umila okna. Výměny obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.
2: Služba za službu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: 9:03 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kolou, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zažijte máchu ve světle i stínech na hradě Bezděz, který mu tolik učaroval a proto se sem opakovaně vracel. Na hradě Bezděz teď můžete navštívit výstavu Máchů v máji v mnoha podobách. Uvidíte více než 90 různých vydání této knihy. Unikátem je i první vydání z roku 1836, které autor vydal vlastním nákladem.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty, na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
10: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením, ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937 a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On My Head, Dan Barta.
10: Hit Radio Kontakt.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno. Takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo? Co si budem? Teď už jdeme hrát David Guetta Sia, Sue Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. V Equalandii už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na HitHitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. Equalandia.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak, a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni. Král popu Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budem točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, neholení, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song. Já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky prosím, nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A
1: děkujeme.
0: Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Girl, Song Mama. A my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova, nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon. A my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hit Rádia a pokračujeme dál za moment Rose Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na to těšit. Poslouchejte.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál cover power Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
7: Kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zahrádkáři, pozor!
1: A to máte sazenice rajčat, paprik, okurek, melounů, jahod, muškátů a mnohé další.
0: Pokud bude pivo a řízek, jedu taky. Kde a kdy?
1: Již tradičně prodej vlastní sadby od 1. května na zahradě u Jánů ve Velkém Grunově 57.
0: Mrkněte na Facebook Venkovské dobroty u Jánů.
2: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: On Air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andrea Kimio Antonelio z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Vydejte se s dětmi cestičkou mezi skalami za pohádkami do pohádkového lesa na Drábovně. Na trase na vás čeká spoustu pohádkových bytostí a úkolů. Cesta je dlouhá asi 3,5 kilometru a vede po zlaté stezce Českého ráje. Start je od 9:30 do 11 hodin v převahách u vstupu na červenou turistickou značku směr Drábovna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
6: 2. květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku. Bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist. Tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
8: Hit Radio Kontakt.

0: jak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po desáté. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát sami skvělý hity. Jako je třeba tohle. Yeah, baby. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Ice, a teď.
1: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď. Taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

předtím, než zkustranou tváří chodila spozdě spát. Život jen utíká a já pochopil, koho

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná, musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day. Under Armour
4: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že jí ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme ten datum narození teda, znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska.
1: Mm-hmm.
0: To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak, a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jedno z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí. Pravidla jsou o toho, aby se někdy porušovala, co si budem. Takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to je pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme ano, pokračovat ano. Dál. Uh-huh. Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, že jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no, to je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na Véču, za odpočinkem.
1: Wow.
0: Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Mohli se Zuzkou na něco mrknout teda
0: dohromady. Něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky, které vlastně potěší každého.
1: Tak to je pecka, moc krát děkujeme.
0: Takže, no my děkujeme, my gratulujeme, děkujeme Slevomatu, že máme taky partnera narozeninové rulety pro dnešní den, voucher na 5 000 korun, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už vybranou píseň posíláme tobě a taky tvojí kamarádce. Užijte si krásný den, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Budeme.
1: Hezké dopoledne, z éteru Hit Rádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač. A budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
2: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.

0: XXXL Shopping Mány je v XXX Lutz Liberec. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hitrádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál Cover Power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.

0: deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak ho nem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické velrybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy prněl roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Enduro Sprint Vesec je opět tady. Dnes a zítra ožije sportovní areál v Liberci adrenalinovými sprinty motorek. Těšte se na napínavé souboje nejlepších jezdců, kteří se utkají o cenné body v rámci mistrovství České republiky. Přijďte podpořit závodníky, nasát závodní atmosféru a užít si víkend plný akce.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
10: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
10: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
12: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
9: Hit Radio Kontakt.

rádi a možná vytáhneme i ten bazén. Jste super, pozdravuj Filipa, mějte se krásně a zdravíme všechny posluchače Hit Rádia. To je strašně hezký, takže mám něco zahrát podle sebe, aby to bylo veselý, rychlý, tak co třeba tohle?

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!
1: Zlepší si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky Sous-Vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
2: Hit Radio. Šťastný, nechcem už nic víc.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření pokračujeme, píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Váš autorizovaný prodejce vozu Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
6: It's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Zažijte máchu ve světle i stínech na hradě Bezděz, který mu tolik učaroval a proto se sem opakovaně vracel. Na hradě Bezděz teď můžete navštívit výstavu Máchův v máji v mnoha podobách. Uvidíte více než 90 různých vydání této knihy. Unikátem je i první vydání z roku 1836, které autor vydal vlastním nákladem.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Druhý květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
14: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděši do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
13: Hit Radio Kontakt.

Hezké sobotní odpoledne, máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis, chápete to, holky? Lodičky nejsou

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem, Fílo? Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku karma je zdarma. Žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Takže je to dobrá tak, věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio Kontakt. Zlepši si náladu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. V IQ Landii už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na HitHitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. IQ Landia.
4: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál cover power Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, dneska máme krásný jarní den, to znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si budem. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nehty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku. Hit Radio Contact.

0: Svítí slunce nad hlavou, posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Hit Radio.

0: Máme 2 minuty před 13. hodinou. Od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví v sobotu 2. května Denis Kailibaj. Příjemné odpoledne. Tady je nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči, dávejte pozor na uzavírku na místní komunikaci v Liberci. Stejně tak taky zbystřete, pokud budete projíždět kolem Pasecké ulici v Jablonci nad Nisou, i tady se zdržíte díky uzavírce. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zahrádkáři, pozor!
6: A to máte sazenice rajčat, paprik, okurek, melounů, jahod, muškátů a mnohé další.
7: Pokud bude pivo a řízek, jedu taky. Kde a kdy?
6: Již tradičně prodej vlastní sadby od 1. května na zahradě u Jánů ve Velkém Grunově 57.
8: Mrkněte na Facebook Venkovské dobroty u Jánů.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Radio Kontakt.
11: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z 0,5 roku na 1 rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požáru, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na 5. titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
0: To je Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují mezi 20 a 24 stupni. Slunečná obloha panuje na většině našeho území. Nejvyšší teploty hlásí Frýdlant, nejnižší potom Liberec, ale ani tady nám rozhodně zima nebude.
9: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin 2 minuty. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Tak jsme zase tady. Tak jsme tady zase společně a užijeme si ten čas skutečně naplno. Naše zoologická zahrada v Liberci s bílými tygry, ta je nacpaná až k prasknutí. Pokud se tam plánujete vydat, radši zaparkujte někde dál. A kam dál se vydat v našem regionu? I to si řekneme v následujícím.

Wow, wow, wow, pořádný nářez v podobě Linkin Park a jejich hitu The Emptiness Machine. 9 minut po 13. Deniska Jelibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radia Kontakt. Na prodloužený víkend si to musíme pořádně spolu dobře užít, a to třeba i v naší liberecký zoologický zahradě. Přátelé, já když jezdím za námi tady do studia, tak vždycky musím projet kolem zoložky a kolem takového parkoviště, co je z boku, liberečáci vy určitě víte, je to u tenisových kurtů. No, prostě jel jsem okolo, ani jedno volné místo. Všude lidi, všichni šli do zoologicky, všude spousta dětí. Jako takhle, musím se přiznat, je super vidět, že jakmile se oteplí, hnedkon všichni vyráží ven. A zvířátka budou mít určitě radost, že nám dneska nebudou strašit sami. Ačkoliv je to krásný, určitě třeba někteří z vás, stejně jako já, máte docela rádi, když si můžete odpočinout někde v přírodě a sami.

0: jenom to nejlepší z hitů na jednom místě. Ladíte Hit Radio Kontakt na sobotní odpoledne. Máme pro vás připravený ten nejlepší playlist a já mám teď pro vás podle mě tu vůbec nejlepší historku, kterou za poslední dobu jsem zažil. Víte, jak se říká, že kovářovic kobyla chodí bosa? Ano, to tak občas bývá. Nejčastěji se v konverzaci zašmodrchá moderátor a víte, kdo vypadá nejhůř na fotkách? Bývají to profesionální fotografové. Tímto zdravím svoje přátelé Kubu a Manínu, protože to jsou profesionální fotografové a Kuba na všech fotkách vždycky vypadá, jako by uměl stát jenom za fotoaparátem a ne před ním. Proč vám to říkám? Jednu z těchto jeho fajnšmekrových fotek, kde vypadá dost načurděně, jsem si stáhnul, vytvořil jsem z ní nálepku a ty nálepky jsem mu věnoval. Tak tohle je vaše znamení, že byste měli vytvářet nálepky z obličeji vašich přátel. A co je na tomto vůbec nejlepší? Kuba vzal tu nálepku, nalepil ji na pohár nejlepší táta a dneska to dá jako dárek svému tatíkovi. Takže Kubovýmu tatíkovi přejeme všechno nejlepší k narozeninám a tohle je pro vás to znamení, že sobota se musí užít naplno. Já doufám, že si užíváte stejně jako my, stejně jako Kuba, stejně jako Kubův táta, který je dneska oslavencem. A prostě, že se máte stejně dobře jako my tady ve studiu. Za chvíli pro vás máme další skvělý hity. Tak se pojďte s námi bavit na prodloužený víkend, protože na Hit Radio Kontakt to bude znít jenom těmi nejlepšími hity.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.

0: XXXL Shopping Mania je v XXX Lutz Liberec. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí. Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
0: Hitradio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

druhá je tady. S vámi je Dennis Kalibaj. A taky to nejlepší z našich hitů. Sobota jede v plném proudu a s ní se vydáváme do našeho regionu. Já už jsem říkal, že naše zoologická zahrada je nadspaná k prasknutí a myslím si, že je to dobrá věc. Vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404, kam se vydáváte, když třeba chcete mít od lidí klid. Takhle. Není to situace, kde bych chtěl mít člověk klid z té odpovědi, kterou nám napsala Hanka, ale dává to docela smysl. Protože Hanka píše, zdravím všechny do rádia. Není tam teď zrovna klid, jak jsem říkal, ale je to krásné místo, ráda se procházím v Jizerkách. Hanko, teď si na to úplně kápla. Jasně, Jizerky, nejhezčí místo tady u nás na severu Čech. A procházet se tam, i když je tam hodně lidí, nevadí. Tam je vždycky hezky, na Bedřichově, když vyrazíte do hor. A dneska, když tady koukám ven ze studia, ani mráček na obloze, venku je 22 stupňů, maxima do 25, tak jej, to se nedá využít jinak, než to, že vyrazíte v našem regionu někam ven. A to si myslím, že vůbec tady u nás na severu je krásný. Ať už se vydáte na ještět, za něj třeba do Rostání a do malých uliček mezi chatkami, a nebo zůstanete na těch velkých turistických místech. Vždycky si najdete prostě něco hezkýho. A to si myslím, že nikde jinde není. Prostě zkoušíme žít tím nejlepším způsobem a Zkouším žít je hit, který nám i teď do vysílání přináší naše Poetika. Na 106,1, 100,6 a 93,3 tady v Liberci a všude v našem regionu na mnohých frekvencích ladíte Hit Radio Kontakt.

Nikdy jsem netvrdil, že vidím všechno správně, jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo, když ta ozvěna tam

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty

0: Všemi milovaný zdrzounek Ed Sheeran a jeho Sapphire. 13 hodina 38 minut, tohle je Hit Radio Kontakt s tím nejlepším obsahem na sobotní odpoledne. Tak co, jste připraveni si s náma užívat sobotu v klídku a pohodě? Třeba teď sedíte na zahradě, třeba se zrovna vydáváte někam na procházku nebo na výlet, třeba využíváte prodlouženého víkendu k velkému jarnímu úklidu. Jistý ale je, že se vším nám dokáže pomoct nějaká ta dobrá dvojice. Jasně, vždycky jsou to dvojice, který nám dělají ten den lepší. A ve dvou se to líp táhne. Co takhle třeba, když za námi dorazí Sam Felt, Jonas Blue a jejich hit Crying on the Dance Floor. Už za chvíli tahle pecka u nás ve vysílání. Tak si pojďte s náma tenhle pohodový hit vychutnat už za malou chvíli. Dejte nám dvě minutky, my vám dáme ten nejlepší playlist.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: 100 000 korun jsme dneska rozdali. Byste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laťka, ta to konečně uhádla.
3: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
4: Tak říkám budík.
3: Budík říkáš.
2: Laťko?
4: Ano.
2: Konečně někdo, panebože.
4: Čepou se mi ruce, čepou se mi hlas, to je skvělý úplně.
3: 100 000 korun je tvých.
2: Gratuluju.
4: Děkuju moc.
3: Tisíce, desetitisíce se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
11: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
11: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin. Klára Zemanová připravila krátké zprávy. Mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Složitý se to může stát. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně na Českolipsku ve Cvikově. Je tady uzavřená místní silnice ulice Československé armády. A z Bystřete taky, pokud se vydáte do Nového Boru, tady je zase uzavírka ulice Lesná. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zahrádkáři, pozor!
2: A to máte sazenice rajčat, paprik, okurek, melounů, jahod, muškátů a mnohé další.
1: Pokud bude pivo a řízek, jedu taky. Kde a kdy?
2: Již tradičně prodej vlastní sadby od 1. května na zahradě u Jánů ve Velkém Grunově 57.
1: Mrkněte na Facebook Venkovské dobroty u Jánů.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa Once and Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátů se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. Pojďme se podívat, jak to vypadá se severočeským počasím, kde se teploty blíží až 25 stupňů nad bodem mrazu. Dnešní minima během dne 22, maxima 25 stupňů. Slunečná obloha nám zůstane až do večerních hodin, než se začne postupně stmívat. Zítra hned z rána čekáme 12 až 13 stupňů. Na začátku nového pracovního týdne se zase začne pomalu ochlazovat. Proto si musíme tenhle čas pořádně užít.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin, 3 minuty a Denis Kajlibaj vás zdraví u mikrofonu Hit Radio Kontakt. Chtěli jste se jako děti stát hasiči, popeláři, astronauty? I to probereme během téhle hodinky. Podíváme se taky na film, který teď běží v kině a všichni o něm pořádně mluví. A samozřejmě vám přineseme i další skvělý hity. To všechno tady na Hit Radio Kontakt. Tak pojďme na to.

Tady je Ray Dalton a jeho Blood Running. 9 minut po celým. Hit Radio Kontakt s vámi. Prima den vám všem, kteří si spolu s námi užíváte prodloužený víkend. Já se musím přiznat, že já jsem jako dítě taky chtěl být popelář. Měli jste to podobně? Hlavně vy, pánové, kluci. Většinou to tak bývá, že ano. Popeláři, astronauti nebo třeba hasiči. A pokud si chcete tak napůl splnit sen toho, že se stanete hasiči, tak zítra profesionální hasiči otvírají pro veřejnost všechny stanice v našem kraji. Je to jedinečná příležitost prohlídnout, jak vypadá náš záchranný hasičský sbor. A schválně, napište nám na WhatsApp 606 825 404, jakou činnost, jakou práci jste chtěli dělat, když jste byli malí. Já jsem nejdřív chtěl dělat kapitána ponorky a no a nakonec vlastně si myslím, že mám tu úplně nejlepší práci. A to je to, že můžu být tady s vámi o víkendu hezky ve vysílání. Díky moc, že i vy jste společně s námi. Pokud plánujete, co zítra podniknout s dětmi, může to být třeba to, že se vydáte podívat na hasičský auta a pište nám na WhatsApp 606 825 404, kdybyste mohli být čímkoliv, co by to bylo a čím jste chtěli být jako děti. Teď už další hity.

0: Enrique Iglesias, Hit I'm Tired of Being Sorry. 2:04, Hit Radio Kontakt vám přináší to nejlepší na sobotní odpoledne. Jak už jsme tady načali to téma těch různých zajímavých profesí, vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404 a já se musím přiznat, že mě fakt pobavilo, co jste nám všechno na ten WhatsApp napsali. Třeba Adam psal: ahoj, jako dítě jsem chtěl být DJ. Myslel jsem si, že je to děsně cool práce. Představoval jsem si to, asi jako když jsme děti chodili na maškarní. Opak je pravdou, jako dospělý jsem si tu práci vyzkoušel, je to dlouho do noci, je to stres, je to námaha, už bych to dělat nechtěl. Jasně, Adame, musím se přiznat, nikdy jsem DJ nedělal, ale umím si to docela dobře představit. Schválně, měli jste někdy taky takový ten pocit, že tohle by byla cool práce a nakonec vlastně ani ne, když jste s ní třeba přišli buď osobně nebo přes někoho, koho znáte, do kontaktu? I to můžete dát vědět na náš WhatsApp a já za vámi vyšlu i další skvělý hity. Chystá se tady Alex Warren, Nebudou chybět činasky, a nebo taky třeba Vamos Compañeros, už za malou chvíli. I nejlepší hity na jednom místě na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky Sous-Vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
1: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit naplněný tím nejhezčím, Alex Warren a Ordinary. A my se společně vydáme k velkému plátnu na jeden kinematografický počin, kterým teď žije nejenom tady naše místní regionální kina, ale já si myslím, že tak nějak celý svět. Určitě už teď moc dobře víte, o čem mluvím. No jasně, je to Ďábel nosí Pradu 2 a já vám nebudu říkat svůj názor na to, jestli se mi ten film líbil nebo nelíbil, já jsem se byl podívat na předpremiéře, ale to, co by mě spíš zajímalo, je, jestli preferujete, když se dělají filmy na pokračování, respektive, jasně, máme tady legendární první díl z roku 2006 a teď po 20 letech sequel, tak myslíte, že je to jako fajn, když se takhle dělají filmy, když se dělá další příběh toho filmu, obzvlášť po takové době, a nebo byste byli radši, kdyby se to ponechalo prostě té jedné kvalitě, která byla. Schválně, pište nám na WhatsApp 606 825 404 a samozřejmě nám můžete dát i vy vědět, jaký pocity jste měli z tohohle ikonického kousku, protože svět módy opět ožil, když přišla Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci a všichni ostatní, aby nám předvedli tohle skvělý pokračování. A jako jedna věc je jistá, rozhodně si tenhle film ještě budu znovu pouštět. Tentokrát už to možná nebude v kině, ale doma k žehlení, ale i tak to bude určitě zážitek. Stejně jako další skvělý hity, který jsme pro vás teď připravili v našem vysílání. Než se přihlásí Benson Boone s hitem Beautiful Things, přidáme vám taky třeba Cher a její Strong Enough. Tak se pojďte s námi dál bavit v éteru Hit Rádia Kontakt. Sobota 2. května, jede naplno společně s vámi.

0: Benson Boone. Umělec, který šel z kluka na modela a který nám teď proslunil sobotní odpoledne v našem vysílání Hit Rádia Kontakt. Dneska Libaj vás zdraví krátce před 3:45 od mikrofonu. Pojďme se společně zasnít do těch nejlepších hitů. Jsou různý typy umělců. Někteří jsou možná nafrnění, někteří si o sobě hodně myslí a někteří jsou prostě úplně normální. Mezi ně rozhodně patří i naše další umělky, která má hlas k nepřeslechnutí a která rozhodně vždycky stojí za to. Ale na druhou stranu si ze sebe umí docela udělat srandu. A její série koncertů třeba v Mnichově, tak ty nás všechny pobavily, protože tam to byla jedna velká komedie. Adele a její Rolling in the Deep už za chvíli na Hit Radio Kontakt. Ať už nás sladíte kdekoliv, vězte, že my vám budeme dělat lepší sobotní odpoledne, protože Hit Radio Kontakt, to je váš parťák pro každou příležitost.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 15 hodin. Klára Zemanová připravila krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně ve Smržovce, silnice 14, ulice Hlavní, je aktuálně uzavřena, dávejte pozor, také pokud pojedete stráží pod Ralskem, tady je uzavírka v ulici Revoluční. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pište si do kalendáře. Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál cover power Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie. Píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 tisíc amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské teploměry, na kterých máme dnes až 25 stupňů nad bodem mrazu. Skutku letní teploty nám přistanou na severu našeho území. Friedland nám ukazuje s 25 a slunečnou oblohou ty nejvyšší teploty v našem regionu. Podobně jsou na tom ale s 23 také Semilis, 22 Liberec a i Česká Lípa nám ukáže až 24 stupňů v plusu. Pokud se dneska plánujete vydat ven, je to ideální příležitost.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Denis Kailibaj ve 3 hodiny a 3 minuty s vámi v éteru Hit Radio Kontakt. V našem kraji se rozšířil podivuhodný kybernetický útok. Také se podíváme na nejhorší příplatky, které můžete zažít, a samozřejmě přidáme i spoustu skvělých hitů. Tak si pojďte s námi dál užívat fantastického víkendu, protože teď už jsou připraveny ty nejlepší klubové hity. Hit Radio. Ano, slovo si přebírá David Guetta a Bibi Rexha s jejich peckou I'm Good. Tak to pojďte rozjet pěkně od podlahy, protože sobota 2. května je ten čas, kdy si půjdeme zapařit.

Jenom to nejlepší z hitů. 10 minut po třetí. A kdeže? Přece tady u nás na Hit Radio Kontakt. Ano, ladíte Hit Radio Kontakt na sobotní odpoledne s těmi nejlepšími hity. Jak jsem slíbil hnedko na úvodu téhle hodinky, podíváme se na zvláštní nový podvod, který se objevuje tady u nás v našem kraji. Podvodníci totiž přišli s novou taktikou, jak vylákat z lidí peníze. Aktuálně nám tady v našem kraji rozesílají podvodný SMS zprávy a e-maily, který se tváří jako úhrada k... který se tváří jako výzva k úhradě dopravního přestupku. No a většinou to bývá tak, že třeba varuje městská policie z České Lípy, v tomhle případě

je policie v České Lípě. Možná by to muselo být jako na Slovensku, kde je maximální rychlost chůze. Já bych chtěl vidět, jak by za to někdo u nás dostal pokutu. Teď už se vydáme za dalšími hity. Damiano David si bere slovo.

0: Ellie Goulding s tím krásným kouskem Love Me Like You Do. 15 hodin a 19 minut, tady je Hit Radio Kontakt. Vydáváme se do světa těch nejlepších hitů společně s vámi. Nezapomeňte, že s Hit Rádiem Kontakt nemusíte být jenom on air, online a v aplikaci Rádia.cz, ale také si nás můžete užít i na sociálních sítích. Jasně, stačí si otevřít Instagram, dát Hit Rádio Kontakt a uvidíte, co všechno se tady u nás děje. A to nejenom takový ty hezký povrchní věci, ale taky si tam můžete prohlídnout třeba našeho tancujícího Jirku, což stojí dost za to, nebo naši zpívající Denču, což rozhodně stojí za to. A mnoho, mnoho dalšího. Já vám k tomu přidám také spoustu dalších zpívajících chvil s našima jedinečnýma umělcema. Třeba do studia dorazí Kamrad a jeho hit Feel Alive. Ještě předtím, ale polsko-česká dvojce. Mirai, Trips a jejich zajímavý duet Dokola. I to jsme si pro vás za chvíli připravili. Do půli jenom to nejlepší z našeho playlistu. Tak u toho nemůžete chybět.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Přesně v 15:30 je s vámi Denis Kalibaj a my se teď společně podíváme na neobvyklý příplatky. Majitelka jedné cukrárny jižně od Vídně začala zákazníkům totiž účtovat příplatek za to, že personál umyje použité nádobí, sklenice, pohár za zhruba 17 korun za kus. Nemělo by to být součástí té ceny? Takhle, jako je to zvláštní poplatek, ale občasně děsí, jaký různý poplatky existují. Přeci jen určitě u nízkonákladových leteckých společností znáte poplatek za rezervaci místa, za zavazadlo, pomalu úplně za všechno. Schválně, co je podle vás ten nejhloupější poplatek, který jste v životě někde viděli nebo o něm slyšeli? Pište nám na WhatsApp 606 825 404, protože já se musím přiznat, že mě zatím teda vyhrává poplatek za umytí sklenice v cukrárně, v restauraci. To mi přijde, že je docela bizar. Tak by mě docela zajímalo, jestli vy je to ještě trumfnete s něčím větším. Od toho je tady náš WhatsApp 606 825 404. A od čeho, že jsme my tady na Hit Radio Kontakt? Od toho, abychom vám dělali hezčí prodloužený víkend. Teď třeba s Taylor Swift a jejím hitem The Faith of Ophelia. Tak zůstaňte společně s námi, naladěni na to nejlepší, co nám sobota přináší.

0: Skvělé odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Máme tady pro vás připravený ten nejlepší playlist a taky se společně mrkneme na nesmyslné poplatky, respektive poplatky, který vás nejvíc štvou. Vy jste nám to psali na náš WhatsApp 606 825 404 a nejvíc jste se rozčilovali nad poplatkem, na který já jsem úplně zapomněl, ale zjistil jsem, že taky patří mezi nejabsurdnější poplatky u nás vůbec, a to je poplatek za to, že si na bankomatu, prohlídnete zůstatek na účtu. Já jsem ani nevěděl, že za něco takového by se vám mělo něco účtovat. Za to, že si jenom na obrazovce prohlídnete tady tu informaci, můžete dostat poplatek v řádech desítek korun, což mi teda přijde jako docela hloupý. Ale jako poplatek za to, že umyju v restauraci svoji vlastní skleničku, docela se mi líbilo, jak to vyřešila Andrea, která nám napsala: ahoj, kdyby po mně chtěli peníze za to, že umyjí svoji vlastní sklenici, prostě bych ji hodila na zem, řekla, že se rozbila a není co umývat. No, já myslím, že na to Andra úplně kápla, že jo? Takhle by to v klidu mohlo fungovat. No, nebudu vám dávat žádný nápady a radši se vrátíme společně k dalším skvělým hitům. Disturbed, The Sound of Silence, nebo třeba Barbora Poláková a její legendární kousek Nafrněná. I to se chystá za malou chvíli do našeho éteru.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je 16 hodin. Klára Zemanová připravila krátké zprávy. Mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně, pokud se budete pohybovat v Lomnici nad Popelkou, tady je uzavřena silnice a křižovatka ulice Stará Lomnice a ulice 5. května. A dávejte pozor, pokud se v Liberce vydáte na Štefánikovo náměstí, i tady narazíte na další uzavírku. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. V IQ-Landii už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na HitHitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. IQ-Landia.
4: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
5: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
6: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zhášením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. 24 až 25 stupňů nad bodem mrazu a slunečná obloha. Tak to vypadá s počasím na severu Čech. Dnešní maxima až do 25 stupňů. Zítra hned z rána už bude mezi 8 a 12 stupni. I přes den čekáme vysoké teploty a ty se nám potom začnou lámat až v pondělí. Tak na to dávejte pozor. Pokud se plánujete někam vydat během dnešního odpoledne, deštníky i pláštěky můžete nechat zatím doma.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 16 hodin 4 minuty a s vámi je Denis Kajlibaj u mikrofonu Hit Radio Kontakt. Vydáme se společně taky na náš krásný zámek Sychrov. Podíváme se na zbytek grilování z čarodejnic a přidáme si jenom to nejlepší z hitů. Jak jinak, je tady třeba Wanted, Walks Like Rihanna a hlavně playlist nabitý těmi nejlepšími letními emocemi. Hit

Jenom to nejkrásnější z odpoledních hitů máme na hodinách 16.10 a společně se vydáváme na Sychrov. Ano, podíváme se společně na krásný státní zámek v Sychrově. Je to nádherné místo, kam se vydat, ale teď aktuálně to chvíli nepůjde. Proč? Protože se tady budou natáčet zajímavé záběry z filmu a tak bude 14 dní uzavřený. Jo, to se někdy stane, my jsme vždycky rádi, když přijedou filmaři tady k nám do regionu, ale teď otázkou je, kdybyste si mohli vybrat cokoliv, co by se natáčelo u nás tady v regionu, co by to bylo? Státní zámek Sychrov bude od soboty, to znamená ode dneška, na 2 týdny zavřený kvůli natáčení seriálu. Ti tady natáčí už od ledna, co to přesně bude, to v tenhle moment nevíme, ale pak samozřejmě po 17. květnu se na něj můžete zase vrátit. Schválně, napište nám na WhatsApp 606 825 404, kdyby bylo něco, co byste chtěli, aby se točilo tady u nás v regionu, co by to bylo a proč. Za chvíli na to mrknem a do té doby vám pošlu další skvělý hity. Třeba tenhle kousek z legendárního animáku Zootropolis 2.

Calvin Harris se svým hitem My Way nám dělá lepší sobotní odpoledne i celý prodloužený víkend. Na Sichrově se teď 14 dní bude točit něco k dalšímu seriálu, ale my jsme se vás ptali na našem WhatsAppu 606-825-404, co byste chtěli, aby se točilo u nás, a myslím si, že tohle je ta nejlepší odpověď. Anička totiž napsala, kdyby se točili další Stranger Things, mělo by se to točit tady, protože je tady tolik divných míst. Pro ty, kteří nemáte nic s angličtinou, Stranger Things, jakožto, řekněme, divné věci, tak prý by se tady měli točit Stranger Things. To je docela zajímavý. Já se musím přiznat, že třeba v centru Liberce, místo, kde by se podle mě mohl točit horor, je v budově Dunaj, která je zvenku opravená, a Liberečáci vy určitě víte, je to přímo v centru města, ale tam, já tam mám zubaře a tam je výtah, takový žlutý výtah, vypadá jak z hororu, dá se to najít i na internetu, a jako dítě jsem se tam strašně bál, a ten výtah tam furt je. Je to takovej ten výtah, jak zavřete dveře, pak jste v té kabině a tam nejsou žádný další dveře, takže vždycky jsem se bál, že mi to může vzít ruku, a navíc jsem se vždycky prostě bál těch potemnělých světel. Takže kdyby se někde měl točit horor, tak je to výtah v budově Dunaj na Fignerce, tady u nás v Liberce. Souhlasíte se mnou? Máte na to nějaký jiný názor? Pište nám na WhatsApp 606-825-404 a já vám samozřejmě do půly přihodím další skvělý hity. Budeme tady mít Mikolase a jeho Ferrari, nebudou chybět Coldplay s hitem We Pray, a přidáme taky Huntrix a skvělý virální kousek Golden.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Liberec. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. V IQ-Landii už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na hit-hitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. IQ-Landia.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mikuláš a jeho skvělý hit Ferrari minutu po půl páté. Hit Radio Kontakt s vámi žije na severu Čech tou nejlepší hudbou a každou událostí, která se během roku koná. Máme za sebou čarodejnice 1. máje a je to taky doba, kdy dojídáme poslední bufty. Já jsem se o to bavil s kamarádem a ten říkal, že každý rok jeho rodiče nakoupí zdaleka příliš mnoho uzenin, párků, klobás, bustů a pak to musí jíst ještě celý týden. Ano, takže pokud patříte i vy do téhle skupiny, už máte dneska 3. den grilování. Ale jako takový zajímavý tip může být to, že prostě ty busty chce využít nějak jinak. Zkusit třeba utopence nebo prostě nějak jinak je zpracovat, než to, že je budete zase grilovat. Ale hej, proč negrilovat 3 dny v řadě? Ještě stále je ta příležitost užít si nejenom to nejlepší grilování, ale s námi taky ty nejlepší hity. A tak 2 minuty po půl pátý za vámi vyšlu třeba tenhle skvělý kousek. Hit Waterfall právě teď ve vysílání Hit Rádia Kontakt. Tak si to pojďte užít s námi.

0: Další várka toho nejlepšího z našich hitů. Tady je Hit Radio Kontakt. Sobota 2. května jde naplno společně s vámi. Každý máme nějakého svého oblíbeného umělce. Každý z nás má někoho, koho moc nemusíme. Ale pak jsou tady umělci, který můžeme všichni. Ne, vážně, kdo by neměl rád Pitbulla? Je to zajímavý, že u většiny umělců máme, že něco od nich známe, něco od nich neznáme, ale mně přijde, že zrovna u Pitbulla znám úplně všechno. Že prostě každá ta skladba mi přijde ikonická. A tak i já můžu říct, že jsem hrdým majitelem lístků na jeho tour, až se vrátí zpátky v listopadu sem k nám do O2 Areny. Takže pokud vy přemýšlíte nad lístkem, já myslím, že byste si ho rozhodně měli pořídit. A za chvíli si dáme Pitbulla s jeho hitem Back in Time i tady u nás na Hit Radio Kontakt. Tak na to nemůžete chybět. Doražte za námi a užijte si s náma skvělé sobotní odpoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: 1 000 korun jsme dneska rozdali. Vy jste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laťka, ta to konečně uhádla.
3: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
4: Tak říkám budík.
3: Budík říkáš.
2: Laťko?
4: Ano. Mí ruce, třeba smihla, to je skvělý úplně.
3: 100 000 korun je tvých!
2: Gratuluju!
4: Super, děkuju moc.
3: Tisíce, 10 000 se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Pište si do kalendáře! Pátek 8. května, tradiční odemykání Kristýny v Hrádku nad Nisou. Úžasný den na Kristýně pro celou rodinu. Fanzóna Hit Rádia Kontakt, koncert Jaroslava Uhlíře, dál cover power, Imagine Diamonds, Mix Dance, Rokotéka a hlavně slavnostní odemčení Kristýny. Přijeďte na Kristýnu do Hrádku už 8. května od 12:30 po obědě.
1: Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. Klára Zemanová připravila krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Řidiči, dávejte pozor v Hodkovicích nad Mohelkou. Tady dochází k uzavření silnice 35, respektive k jejímu zúžení. Bourají tady most, tvoří se tady kolony, a to i o víkendu, tak se na to připravte. A opatrně v Jablonci nad Jizerou, v přední části v části obce Přední Blansko na další uzavírku. I vy nám můžete dát vědět, jak to jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Oživte svůj domov i zahradu. LK Sobě CZ. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplňky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LK Sobě CZ najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Radio Kontakt.
7: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Dnešek je v Česku prvním letošním letním dnem, kde teploty dosahují alespoň 25 stupňů Celsia. Kolem 14. hodiny tuto hranici překročila Plzeň, Bolevec a později i části Polabí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty už 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k ním ale několik stanic v Česku přiblížilo. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Láska z internetu vyšla ženu na miliony. Naletěla falešnému americkému vojákovi. Kriminalisté z Hradce Králové řeší rozsáhlý internetový podvod. Podvodník ji připravil o více než 2 miliony korun pod záminkou poplatků, letenek a zmrazeného účtu. Buďte obezřetní. No a tajvanský prezident po vynuceném odkladu cesty přiletěl na návštěvu Svazijska. Cestu původně plánoval před týdnem, a to kvůli tlaku Číny, která Tajvan považuje za svou zbouřenou provincii. Nezískal ale povolení od 3 amerických zemí. Uvedl to server Taiwan News.
0: Tolik Klára Zemanová a krátké zprávy. Kláro, díky za to. Jdeme se společně podívat na severočeské počasí. Stále nám tady zůstávají krásné letní teploty. Slunečná obloha a až 24 stupňů na našich teploměrech nám přináší sem na sever Čech. Užívat si tyhle krásné teploty budeme moct dneska až do večera. Postupně nám začnou mírně klesat. K 19. hodině už bude jen 20 stupňů, kolem 20. 17 a ve 20 hodin 22 minut nám slunce zapadne úplně. I potom ale teploty zůstanou relativně příjemné, zítra dopoledne mezi 12 a 13 stupni, během dne podobně jako dneska.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin a 3 minuty, Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Jdeme do finále ještě společného programu a podíváme se na otázku, jak se nespálit z prvého sluníčka letošního roku. A samozřejmě taky na otvírání Kristýny, další hity a spoustu skvělých společných momentů. Tak to pojďte rozjet s námi. Tady je Rose a Bruno Mars.

Ladíte Hit Radio Kontakt 10 minut po páté odpolední. Sobota pokračuje dál ve zvuku těch nejlepších tónů tady u nás na severu Čech. A samozřejmě s přibývajícíma teplotama hnedkon také přibývá spálených krků a rukou. Ano, prosím vás, přátelé, pokud sedíte někde na zahrádce a říkáte si, to je jenom trocha toho jarního sluníčka, nezapomeňte, že právě teď je to nejdůležitější používat opalovací krém. Ano, ano, doktoři i experti varují před tím, že právě v tomto období se nejčastěji lidé spálí, protože podcení sílu slunce. Takže pokud sedíte jde na zahrádce, rozhodně nezapomeňte hnedkon vytáhnout opalovák. Mně se přesně tohleto stalo, když jsem loni si takhle vylezl ven a říkám, jo, to bude pohoda, půjdu se jenom projít. Vrátil jsem se, bum, a měl jsem hnedkon spálený krk. No, tak do tohle diskomfortu vás snad my tady na Hit Radio Kontakt nedostaneme. My budeme spíš takovým pohlazením pro lepší odpoledne. A když už mluvíme o tom létě, tak si léto připomeneme s tím nejvíc letním hitem. Tady je Despacito.

Rýma odpoledne vám všem, kteří si společně s námi užíváte ten nejlepší čas na sobotní odpoledne. Máme tady pro vás ty nejlepší hity, máme tady pro vás to nejlepší z našeho playlistu. Znáte to, když jsou umělci, u kterých si říkáte, nebo prostě songy, u kterých si říkáte, no tohle to zpívá, kdo je tohle? A pak jsou takový ty umělci, u kterých to nikdy nelze přehlédnout. Já myslím, že jedním z těch, u kterých vždycky víte, že to je prostě ona, tak to je královna dobrých hitů Lady Gaga se svým třeba kouskem Abracadabra. Tak jste připravený si s náma užít tenhle skvělý hit už za malý okamžik v našem vysílání. Hvězda každého dobrého outfitu a taky každého dobrého songu. Lady Gaga a její Abracadabra už za chvíli.

Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z jarní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově nebo online na jady.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To nejlepší z hitů na jednom místě, to nejlepší na sobotní odpoledne, tady u nás, na Hit Radio Kontakt. S vámi je Dennis Caliby a půl minuty před půl šestou. Pro vás máme dál jenom to nejlepší, nejlepší, nejlepší z hitu. A k tomu taky ty nejlepší společný momenty. Přátelé, zapište si to do kalendářů, protože 8.5. jedeme na Kristýnu. Vydáme se společně na tohle krásný ikonický místo tady u nás na severu Čech. Pojďte s námi do Hrádku nad Nisou, kde se bude otvírat Kristýna, bude tam skvělý vystoupení, skvělá hudba a hlavně bude tam celá relax zóna Hit Radio Kontakt. Společně s mojí kolegyní Denčou Janečkovou se těšíme na to, že to spolu s vámi budeme všechno prožívat na místě. Ano, už se to stalo takovou naší tradicí, že každý rok se vydáme za vámi, aby jsme si užili otvírání Kristýny. To znamená, pište si do kalendářů 8. května. Už příští pátek na státní svátek tradiční otvírání naší krásný Kristýny. Není to odsaď nějak daleko, třeba bydlíte i někde v okolí, o to blíže to budete mít. Doražte si s námi užít tenhle krásný čas a já vám už teď přidám další skvělý hity. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I a její kousek Gone, Gone, Gone. Skvělé odpoledne v 17 hodin 30 minut.

0: and I'll write your name.
1: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou. Zdraví Deniska Elibaj. Tak tohle byl náš společný čas. Užili jsme si včerejší start do prodlouženého víkendu a pokračovali jsme dál až do dnešního sobotního odpoledne. Od naší liberecké zoo jsme se podívali taky na hasičské zbrojnice, které budou mít zítra dny otevřených dveří, taky na zvláštní kybernetický útok, který vlastně vypadá jako kdyby byl od městské policie z České Lípy. Mrkli jsme na Sychrov, kde se teď 14 dní bude točit seriál a vydali jsme se společně taky na další krásné místa v našem regionu. Já jsem moc rád, že sever Čech může žít s Hitrádiem Kontakt, že u toho můžu být společně s vámi. Moji milí přátelé, užívejte si další čas z tohohle prodlouženého víkendu, než se znovu uslyšíme. Mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
2: Hitradio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Prostorný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Kia. Auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
2: Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásný podvečer, v 18 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. A já rovnou navážu, hasiči dnes odpoledne zasahují u požáru lesa v Rynarticích. Části obce je Třechovice v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zašením z výšky pomohou dva vrtulníky. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci buřňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. A závěrem počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách bude od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Polabí se můžeme těšit i na 29. V 1000 metrech na horách pak naopak okolo 19.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. Zachraňte planetárium. IQ-Landy už 12 let otevíráme dětem i dospělým vesmír. Teď naše technologie dosluhuje a bez vaší pomoci hvězdy zhasnou. Podpořte planetko na hit-hitu a pomozte nám udržet vesmír živý. Děkujeme všem. IQ-Landia.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LK Sobě CZ. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocnici pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LKSobě.cz, originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Oživte svůj domov i zahradu. LK Sobě CZ. Originální dekorace, řemeslná výroba, designové doplnky i užiteční pomocníci pro každý den. Ano, na webu LKSobě.cz najdete inspiraci u regionálních výrobců. Lokální značky na jednom místě. To je Liberecký kraj Sobě.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.